Mi-e dobar, tuk se ajbi piu zinde přejestr za drčeju. Lujska, mladý. Čeka mám red. Lujska mám red, dobar mi je, no.